Sag mír vodu stest le neiv agus iniesin ona bi vustein le feeling bi. Beid sin rave hachti Rammstein roesat. Rammstein, leis an vérin ya ancient barlam feeling bi agus rave hachti Rammstein ele di firma on DDR. Ek buga a rai peisgil e. Tamud ag dirústach an USSR anish. To yera a chlair se automatskia út of let vreitile agus Yanka Banrin na Siberia.